0: Ja jim vsak petek že 20 let med 20 in polnočjo migajo ritke na ritme petkove pumpe. Lepi da so, ok, povej zdaj. Gremo lizat sladoled.
1: Petkova pumpa z Nino Pesnik Pavlič.